0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce. Prosím, pane, šukám štěstí
1: poštěstím
0: v lásce.
1: Si v lásce.
0: Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Ungezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Ungezogene Hosenträger.
1: Fratze.
0: Im wieder was wir später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane, koš
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase.
1: Prosím,
0: pane, koš. Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat a
0: rajtovat do košic. Vysaj rajtovat a košic. Znamenáňek plamenech.
1: Dednoutající koši,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježí.
2: A Ježí říká ještě víc. Ježí říká toho tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov, říká Ježí. Ježí říká, Ježí říká. A jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka.
0: Jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka. Je to blbý,
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku.
0: Košošok.
2: Prosím, pane. Prosím, pane, auto, pane, kann ja jede sagen. Ich bin der Cezanne, vom Cezanne, du.
0: Urlogin gsi.
2: Vom Cezanne, Urlogin gsi.
0: Urlogin gsi.
2: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce, ungezogene Fratze,
0: ungezogene Hosenträger. Immer wieder was für später.
2: Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
0: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrad, to je rakovina. A zničený koš, když to doutná, jo, když koš stojí. Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, už klep.